A wonderful hučbu máme tiež Jensa zase za vás. Mestrujem tuto titule, na nás čakajú. Jensa rana svešime skupinu Total. Čas sa nenavročí, spieva Matias Kisling. A kujšto džin, ona tu spieva? Kujšto džin, rekate štúdok titul od Daniela Hazec.

jenož pozitivne pak šitke spievy na přírodu neladaja. V osebie ve zajšvých lečesatkách sú přibierali spievy, kýž so za přichodom našeje zemie prašeja. K tomu líči napríklad štučka, kýž spieva Anna Maria Bretschneiderec. Ale tež ve tutem spievie z leta 2020 praša so Michal Cyš za tým, kak má přichod sveta vupadač. A snano najznačiši spiev je Quo Vadis Vužica, kýž je miestom hižo 5000 let stary. Skomponované vod křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka.

0: A nie na tom čas sa nenaučí, hakle dženca noce pon zásadoš môže čo znova spať. 5 hodín cicu či na po 6 čichie.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Jakub Voča.
2: Dobré ranie. Planowany nowotwór wiacerych wobchodów na kromie rakiec naczyni susodnej gminy niesłaczidło dalej nie mija. Nawoda wobchoda nakauf Lars Gotschling warnowasze niesłaczansku gminsku radu przed ścigami rakieczanskiego projekta. Bo ja mieniu są planowane wobchody przy wulke, a moli so samohadzo panczy skukuwa w uskutkowacz. Fachowy posudk inwestora rakiecach mienowasze Gotschling Jara Jednostronski a przypowie či napřečivný posud, kotruž v obchod nákav sam zapvačí. Hižo spočat leta běše sa nesvačanská gminská rada k rakečanským plánam skeptisce vuprajiva. Kočebusu v osvědčí dženca Riečne centrum vítaje svoje 25-letné v obstače delní v Užice. Za to sú dženca v osvědčí džin pedagógu zariadovali, na kotrom chce so předseda domoviny David Statnik vúčariam, kúbvariam a návodnicam šulu za zromadne dživo džakovač. Svědženské popodnio s kultúrnymi přinožkami je v klubuni Deňoserbského gymnázia a je pendant k jubilejnym svědženiu letušie Horňoserbský je svoj dnes skáčovanky. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 143 publikáciu a vúčbných materiáliu delnoserbštine vúdal. Z leta 2000 a 16 je viac hač 140 ľudí svoj riečne certifikát delnoserbštine od RCV dostalo. Radworska gminska rada je čera v utvar Minakauského busového zastaniša v obzanknuva, tak za môže ja so vokovo nie potom busy tež zavročič. Nadavok za 145 tisac euro dosta firma z Biskopic. Brne štvarske závody skorži lízo hižo dosť dživa nimaja, tak vesnostka Madeleine Rynšová, ste so jenož dvi firme na vupisaniu v obdživoj. Nimo toho je lekar Cyril Hančík dživa dla čera svoju funkciu jako radvorský gminský radiče zvožil jeho miestno zaberenitko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovém filmovém bihu čera Čornom Komcu je

0: so viac za 600 ľudí vobdžilivo. To zdžili organizátor vojoruské športové tuarstvo. Mies vobdžinikami bychú tiež nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach firmu, ktorých dživaja 80 firmu jeso na bíhu vobdžilivo. Cirkunu čaru 22 kilometrov dobieše mústvo zromadne docpieč, kuždy jednotlivc dobieše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometre bežeč. Ciel zaredovania je sobu dživačeriu a dživadavariu kôvoku vojorec zjazač, kajštich ich sa pohyb a strove zeživenie zahorič. Puč přes vás S108 vostanje tvarskih dživodla hač do kunc julija zašlane. Kajž praje vjesenosta Tomas Leberecht na zašbem posjeđenju gmenske rade, mili so tvarske dživa popravom tutun tydžin zakončič. Tute pak so dale dlija, dokež bichu veče vužadanja ve votresku do toho. Doma konsekvence za ponovenje v okresnej drohy, kýž ze zžaru na S108 trichy. Tu iš je nejasné, hač ju netko liečných prozinách zcva zaníruja. Po dorozumeniu ze Sakským krajným záradom za drohotva so puč přes vás, hakle 30. julia zaso votevrie. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče, kaštež našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: 12 stopňu pokáža živé slibro tu při buddhistském studiu. Dženca zaso veľem ročelu, ale tiež trošku zvonca sovie. A kajšižo čera nekotre švíjele, popodňu a navečo môho so rímač maximálne 17 stopňu dženca. No a s dešťom tiež vecike culce nám kvodnejší veci kvokovo vúšiduja. Júce ráno ešte raz zvonco, potom zas co pomročí a nekotre kapky dešťa vočakujeme maximálne 18 stopňu a konc týdenia dále nevobstanie, pritom bude pak sobota hišče najrenčí džen.
2: Najrenčo vupada tež náš vopkadný systém. Našim koncumenice ničo za nás nima. Tuž přijemoj vám všem dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.
2: Jeli zapak, vy nešto za nás mače, nešto, što ješ napučo na druhý nesvúša, snadno sa niečo mobilne vyskač na tvary, potom nás zazvonče 05 91 37 400 je naše číslo, abo písače nám v app MDR Serbia.

0: 6 šmínčinov do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Lenka Majerec z Münstera.
2: Môj ľúbe Božo, sem tebie zaso z vočov zubiva. Mie, kaž by mies na maj, vujka kurjava byva. Kurjava v obsti z kaosa šedno dňa. V obsti z termínu a dživa. V obsti z domjacnosti a přečelov. V obsti z čítania a interneta. Kak môžu jenoš přes kurjavu ladač? Kak môžu tebie zaso vidžič? Se docvajše tu? Znajš ty tež tajke začuča? Ja znaju je dokvanje. Tude nepytnu, kak sa bo z mojich vočů zubi. A potom sedžu tu. A prašam so, kak sa zase vroču. A tude sama na tým dviluju, hač bo docva hiše na mne čaka. Ale v druhým liše na Timotie písa Pau, smyli nesvierni, tak vostanie von tola svierne. Všetož von, co sam zaprič nemôže. Tuž bo mi svierne vostanie a na mne čaka, kak přinu zase vročo. Kak môžu přes kurjavu Boha znova vúľadač? Mi poma, kde si za ňa vedomie čas bieru. Napríklad, kde sa pravi dvojne modlu, aba kemši kožu. Ale tiež v Biblii čítač, aba ke Bohu spúvač, poma kurjavu odstronič. Môže si ty, dženca, vedomie čas za Boha zač?
0: Nábožné svoje kny má dženca Lenka Majerec Münstera na doku a zamovitosti Serbského evangelského zjazka.

0: Vo sebe na spočatku hišče modoho leča so najac ľudži přes bujniek čijac zárode a čerstve pvode veseli. A hišče rinče je potom, když máš nejapky. Vo sebe to zárodový pokvat. Diana Fručec-Grimichová je jeden delanach nadešva.
1: Hilda Brankačková z Skoniec bydlí na burským statoku. Ona má celé klasickú ale derie ladanú burskú zárodu se všemi kvitkami, sadom a zeleninu. Tomáty, kurky, neple a...
2: Roma, no hej, to je nieké konze skávané. Mu máme púdra runčka, to poštení dosahuje za dva jeho pysťoch.
1: So 680 let na smíkota. Sedne moje so na drevjanú vauku pod cišku na dvorie, so bych môj na dalšiu rostlinu ladavoj, kýž vubudža meditácii Teranu naladu vosrič skerje rustikalneho statoka. De vulkim horncu trónuje viac hač 2 metraj vysoka a jara strua palma s vulkimi viechlatými vopienami, kiš ani brunoho kunčka nimaja. Tak mienovaná konopoa palma, Trachycarpus fortunei.
2: Zisťu ešto, dátne je veľa liet. A to smo bo Kitajsko, je bo také oplegore kanel. Tudi bo kože leto zase ostajmo. Na zemu, to te muže zasnuc nesu, to su oni ajfrih. Jak oni svarja, také nešto rumače, nešto. Ale tu da palma na minuc.
1: Narostli su leca žoto zvotek čenja. Kaž vulke kiče přizdunku visaja. Po zarodniskih parametrach reka to, zo je jako dječaca rostlinka vurostva, a je netko tak mjenovana mačerna rostlina. Dež palma kče je, to je dopokaz, zo so vulko kvitce derje dže. Zo je struba.
2: Nie, ja som pravá, što... Nie, o to ríka. Toto také... Me probus také nerapu vysali. Zrobo ti pravdy, keď ta palma ešte nie, to ja vám pravdy, že o to ríka šio. Také to, čo ti úplne otrieza, ško to šio také kunčky maja. A pom pravdy, čo môžete mu kvíku vostať, čo... Najmu sa to počal oči niečo, on liezli o tam o konca tej také ding švíše.
1: V zemie ste palma v Rúdži, zniese tiež 20 stopní zmierska, Brankačková doda, a v Lieču so palmie vonka ľubi. Viac sa hač cíce či lietnetko sobu přinesené Hermanks italskie na Brankačke z dvorie steji. A v uprúdža feeling a la bella Italia a z ceva vulku prúcu ládania nepvači, praj Hilda Brankačková.
2: Ničeva je vodu. Sasku vodu, haj, nič sú veľa. Što sa to nieke udali uskočiť, čo ja neviem. A to sa mu vidieť.
1: Nadžiomne zravia pôde, kýž sú po vúzravieniu modro-čorne, po formie kaj šmave jechenk, svodke a kieči.
0: Pravý pokvat, cicučí lidstáru Delansku palmu, je nám Diana Fričec-Grimichová predstava.

Podkada cibele di nasede mir, šest čodžin štyri a štyrce či. V volibulu rozpravja tu pola nas nas čelaku stajnja sobotu a punželu zveča Jan Reho. A tež v úspěšnom volejbolovom ústvu Viktorie Voklice muži sme mestrujem tež v vúľačku rozpravili, ale tež žony prvního volejbolového ústva Viktorie Voklice sú aktuálnu sezonu úspěšne zakončili. A šuž ma zájem, s Vokličanami do novej sezony potom startovač, tun je vútrobne na tréning po spýtaniu prošené a to kečbu. Zajče si cedlko a písak 24. junia a potom tiež ešte raz 8. julia stajne v osnače hodin potekým večer 6. v Vorkličanskej športovej hali.

0: Vot dženca so zaso zabulom honi a to na najväčšim jevišču sveta. Na svetových koparskich mištostvach v Mexiku, USA a Kanadže. Dam so na rý a hosči vesela, ale pola nás nímske, zákske a užice tak pravú zahoritošť dotatíšte nezačujú. Jeda to tam nech krejach hinak, Jakube.
1: Na každý pád, ale vieza zrozumiu za příšej kritice vo sebe, što až USA pláčizne v obstinošte nastupuje. So nochce sa každý vúlce přes tuto svetové mištostva radovať. Napríklad však sú USA súdnika ze Somálie zase doma. Svali, a doma přízemjo povitajo vulka črjoda ľudí na letanišču Mogadišu a je kajšteko národného rieka. Sudnik Omar Artan je tak recnový národný riek Somálii. Při letanišču sú oficiálni zastupérjo kraja, kajštež fenojo kopaňce, koho je machajo najlepšieho sudnika Afriky 2025 povitali. A tun praj no dušnic na tutr, potom na příchodných svetových mištostvách rú súdžu. A vulku zahoritož doživíme rúne tež bosnijské a hercegoviny. Mústvo je so po 2014 hakle k druhému razi z cíva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. Dramatickým finálu play-off rob přečivo italské, když však sú hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenia sa tak jara vesela, že sú samo svojský spiel komponovali po skáče raz.

0: Před 40 letami, z počátku júnia 1986, je so Nímske ministerstvo za vopsvět a škýt klíme založil. Džejna jac ľudí so tiež dženca ište za vopsvět a škýt zasadžuje tiež v umiostce. Simon Heduška je raz za serbskými spivami pýtal, kýž tiež svoj zelený palc noša. Máme v objak je za nás svojim džencnišim kreščenže zastajú.
1: Krešendu. Hudba krotko a svodko.
2: Kak riana naša zemja a serbski svet je, su hižo naši vočinci vopspivali. Ve oratorijach kola Augusta Kocora napšikvat so tojšto spevu namaka, kiš so přirodže venuja. Tak napšikvat končny spev oratoria Nalečo, derje je na zemi. Tež ve spivje, što radosť rinču dała ze samsneho oratoria, kiš je miestom jako ľudové znaty, dže vo přírodu, mienujce vo pučovanie potutej. Tu je modernie vopčivana verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
3: Na vúce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tež noše spivje rianosť našeje zemie tematizuja. K ním liča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

Abo skupina Myszki, kiś w tutym spiewie z leta 1996, tyś w zimi spiewa. Jenoś pozitivnie pak šitke spiewy na přirodu njeladaja. W osobie we zajšwych lečesatkach su přibierali spiewy, kiž so za přichodom našeje zemje prašeja. K tomu liči například štučka, kiž spiewa Anna Maria Bretschneiderec. Ale tež ve tutem spěvě z leta 2020 praša so Michał Cyš za tým, kak má přichod světa vůpadač. A snano najznačíši spěv je Kvovádes Vůžica, kýž je městem hižo 5000 let stary. Skomponované od křesťana Jamesa Münka na text Wernera Mieszkanka.

0: rečnych prosinach zcywa sanirúja. Po dorozumeniu ze sakským krajnym zariadom za drótwa so puč přez vás hakle 30. júlia zase otevrie. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internete a našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Cínače stopnje pokaza žive slibro při budyskim studiu, haj šire pomročene dženca je, tež svonca pak se zdžila pokaza, a haj vula dekaj ščera švijele, popodnju na večer môr so zase rimač maximálne 17 stopnje dženca, no a tež vecike celce nám potom kvodniši vecik vokovo vúšiduja. Cele podobne sú vula de zajúciši piatk, a konc týdženia je tež dále nevobstajne, pričímž je sobota hišče najrenči džen.
2: Na pučach a na drohach dženca šitko klopve, jeli zo ste vysono vyskač uledali, kýba zo sa niečo hači. Potom nás rade zazvonče, potom môžeme ti šitkých připosluchariu informovač. Budeš in 17 či 400 je naše číslo, kýba zo napísače nám pojezd či naši app MDR Serbia. Môžete tiež s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.
2: Pečminčinu, bona po vás, Miche. Dobranie.

0: Poladnjeme do zarodki z vosibitej neušednosću. Vosibie na spočatku ište modoho leča, so šako najac ľudí přes bujnek čiec zarode a čerstve pvody veseli, a hište rinčo je, kdež máš nejapky vosibite zaroduje pokvat. Diana Fričec-Grimichua je jeden dela nach nadešva.
1: Hilda Brankačková ze Skonjec bydli na burskim statoku. Ona má celé klasisku, ale derie ladanú bursku zarodu se všimi kvitkami, sadom a zeleninu. Tomáty, kurky, neple a...
2: Romák, no hej, to či nieký kun zeskáva, no mu mám podra runčka, to poštení dosahuje za dvajok pysťuch.
1: So 680 letná smíkota. Sedni moj so na drevjanú vauk po cišku na dvorie so bych môj na dalšiu rostlinu ladavoj, kýž vubudža mediteránu naladu vosrič z kérie rustikálneho statoka. V vulkým horncu trónuje viac hač 2 metraj vysoká a jara strúa palma s vulkými viešlatými vopienami, kýž ani brúnoho končka nimaja. Tak mienovaná konopová palma trachy karpus fortunej.
2: Zistiu ešte, dátne je veľa liet. A to smo bo Gitajsko, je bo dajke oplegore kane. To bo kuže leto zašel staj moha. Na zemu, to te muže zasnuc nesu, to su oni ajfrih. Jak oni svarja, dajke nešto, umače nešto. Ale tu da palma na minuc.
1: Narostli su leca žoto zvotek čenja. Kaj švulke kiče pšizdunku visaja. Po zarodniskih parametrach reka to, zo je jako dječaca rostlinka vúrostva, a je netko tak mienovaná mačerná rostlina. Dež palma kčeje, to je dopokaz, zo so vulko kvitce derje dže. Zo je struba.
2: Nie, ja som prava, što... Nie, o to reka. To da dajke ne... Me probus dajke ne rapu visali. Zrobra ti palike, da palma še nije, da ja vam pravi, že votoreka še od dajke, da ćemo te upina votreza, škoda še od neke kunčki maja, a pom pravi, samo še vam kliku vostajča. Najmu za to počal vočinječa, on lijezli, o tamo kunca te teke, ding sviše.
1: V zemlje ste i palma v ruđi, znese tiž 20 stopni zmerska, Brankačkova doda, a v leču so palmje vonka ljubi. Vjace hač cice či letnitko sobu přinesene Hermanks italskije na Brankačkec dvorje ste. A vupruža feeling alla bella Italia. A z cywa vulku prucu ladania nepfači, praj Hilda Brankačkova.
2: Ničeva je vodu. Sarsku vodu, haj. Nic su vele. Što će to neke udali uskočiš, što ja nijem. A to ćemo vidjeć.
1: Nadžio mnje zravja pvode, kiš su po vuzravjenju modro čorne, po formje kaj šmave jehenk, svutke a kječi.
0: Diana Fričec-Grimichová je v Delanach bola Hilde Brankačkovej v Konjecach nadešva celé vosebitú cicečiletnú palmu.
3: Kak husto sem ja zvrstil, to zličiť nemôžu.

když jsme rovně hýžo zároc pobyli, potom tež nedom vostaněme na trávniku tak rec, spoznaječe da tutun zvuk. Na, snadno to njeden, abo tamne to samo ještě zamůže. Trávu z kosu sic. Sič tam syno dživač za nukle, abo za tamne domjace skut. Tajka kosa, ta nie je jenož vobele mirniša, kaž runje svišiče, hač trávu sičak, kýž s benzínom by čiri, ale je tež lepša za vopsvět. Vosebje za vysoku trávu a biotopy je kosa pravý grad. Trebaš jenož pravú techniku. Dokýž so veda o tym počne pozubývač, chce přirodoškytná stácia Bedrichecach blízko Váza pomáč tradíciu zase vozrodžič. Tutun kunst týdženia a to sobotu od rania 9 do připodňa 2 maj poskyčia zaušich zajemcu kurs. Tam naukne, če z kosu trávu sic ju klepač. A co lepší podle pomáče, tež nedám ještě tamnější vůky ladač. Kurs je darmotný a jsou ještě 8 místnů svobodné. Na naší internetové straně namakáč další informace, kůho voku přírody a kotře lepšiny travu sečeně z kosy má a namakáč vězat tam tež link za přizivěně.

0: Runje to, na serbsku besadu nich přečelja zastupja dženca ve Vittince, nic vierno?
1: Přejemy z Božo.
0: Runje tam, ve Vittince, sveči dženca Herta Delanova, kulovate 60-činy. Na tutym puču, po takim božumach serbskeho rozvosa, přijavam vele z Boža, Božoho žonovania a dale krutu strohotu manželský Matias kajštiš Čoka Hlišpeta. Vona je pisataj, vostajn dale tajka pomocliva a vesova. Mamo je če jara rade a váži moj si jara tvoju vutrobitost ve všelkých náležnostčach. A ja tu tym z Bożo przeczam, przy zamkniu sobie za tyż szicy z Delanec a cyrzec wulkiju swójbu, a tyż woni pisaja, weselimy so szicy na wulku hostczynu dżęca wieczo brożni na Delanec statoku we Wittince. We Wittince sveči potekin dżęca Herta Delanoa kulowate 60-činy.

0: Tak je.
1: No hej, taki lubosčinski Hermank, netko nimam protičce a pokivach stil, ale stano tiež tute vece nešto za vás sú. Pola Nuhoslic, tam šako so vokomikne probuje točenia prevedu za Einsteinový teleskop. V tom informovač môžete so dženca po púdňu 4 direktne tam při točenské džerie. Na serbske blido do Budyžina přeprošuje tudeša domovinská skupina dženca po púdňu 4 do serbského domu. Při besadži podľa bude tiež doktor Anja Pohončová, ona přednošuje vo Mačice serbskej, vo džele a v úznamie serbského tovarstva a tiež vo jesobu džele v rečnej komisii. Nudom to potom, respektívne v 18 hodin, přeprošuje potom mieščanský záhrad CDU, voleči mieščanský zviazk CDU Budyšin, na zjavnú mieščanskú rozmovu na žolu serbského domu s hostčom je tam Jan Buda, ktorý už rozpravia vo aktuálnom stavie kúvokúho serbského fóruma viede a odmoví tiež na prašenia kúvokúho digitalizácie založby. Na vobydlarsku zhromadžiznu přeprošuje dženca krajna rada Udo Vičas v obydleriu gmenu při kloštorskej vodže od napo 6 do napo 7 v gmenskim zariadži Nebelčicach. Na další piknik přeprošuje jutce rečný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst od napo 7. Na knieži dvor číslo 7 v Pšivčicach zahudí Paul Geigerzeller z Berlína. A v krabatúm lokom svieče Kočinie vočinia sobotu svoje rota široko za vopytováriu, pretož je to vône zariadovanie Sakskeje kúvo vokúvo neuratáriá.

Vítaj šo na saský program. Hú pri mikrofóne jo Diana Šicová za vás. Žinca jo stvrt, 11. júni a vy svyše šo váš magazín v Dolnosaské Riece. Ves reži šu stoj planás pak žinca druga riec. Zachatnú sobotu akle jo byl žien rusojské riece. Nastajenie k ruske riece jo se v sletných letach teke gledajúce na rusku vojnu v Ukrajine bejne přeminiva. Kak dokradnje, o tom bužome povedaš. Sme v rozkronje s ľužimi, ako rusku riec sú nauknuli, sú musali ju nauknuš a kotareš ju žinca teke, mogu hešte povedaš. Potom bužo to grono u nás vo Slepjanščinje. Na Njepilic dvorje pracujú se vo nauknenie ich na riece, tak až mogu ju teke pri výženiach na dvorje s gosčimi užívaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš. Venjo planas v rozgronje. Muziku v žicenje máme žinca ako kúšt stvrtk v programje a naša muzika týženja jo z Českije, rétne šlága z bajkového filma. Potakem máme viele prietk a ja se vjaselím až z Čopedla.

0: Jonintos, to a šes žaset liet, až hoše buski duchta, spisova šel a komponist Kurt Kanauke jose narožio. Ve svojich operách a spionych grašach joventeke tematizirovao to živini Serbu. Jogo spise vet dolnych vúžicanario su nacistiske zastojnstva zakazali a přisamem dopo neznicili. Jadnu jogo stvorbu svyše šo ninto, na žicinje jadnogo přisvucharia.
1: Ja sam Marko Meškank, ja žijom v RCV na Přestajarju za dolnoserbščinu. Ja som navuknu graš klavír, a dlatok som tak zajmovaný od serbských komponistov nieco slyšaš. A napríklad od kneza Kanauka, to by si všel jeden spiel.
0: No, a sme ubrali tož ten klavírový kus Kurta Kanaukego ga Ria Neveste. Na klavírie grajo Helge Langhoff.

V juniju ma česká krajaka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo ten týžen gožba za našu muziku týženia. Jadno leto zatem, ako jo byl jej bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka abo Koinc vodných mužov v Čechách. Jadna vod slednych vodných mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nintor z filmové muziky ten spiu, jo ta knižna znała toho muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky veľkým úspešne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš. A v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z najlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovú.

Witaj schon na serski program, hobši mikrofon je jo Diana Šecova za vas. Ženca jo stvrtki, 11. juni, a vy svyše šo vaš magazín v dolnoserske rece. Ves reži šu stoj planás pak ženca druga rec. Zachatnu sobotu akle jo byl žien rusojské rece. Nastajenie kruske rece jo se v sletných letach teke gledajúce na rusku vojnu v Ukrajine benie přemeniva. Kak dokradnje, o tom bužo my povedaš. Sme v rozkronje s ľužimi, ako rusku rec sú nauknuli, sú musali ju nauknuš a kotareš ju žinca teke, mogu hešči povedaš. Potom bužo to grono u nás vo Slepjanščinje. Na Njepilic dvorje porocujú se vo nauknenie ich narece, tak až mogu ju teke při vieženiach na dvorje s gosčimi uživaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš, venjo plana sve rozgronje. Muziku vežicenje máme ženca ako kúšte stvrtk ve programje a naša muzika týždňa jo z Českeje, rétne šlága z bajkového filma. Potakem máme viele prietk a ja se vjaselím až z čopedla.

multidisziplinarne Team Sliežarjov Ludwig Maximilian Universität, University of Bath, a Technické Universität München, jo analyzirovalo recné změny v sociálních médiách v Ukrajině do a obca z rusojské nadpadové vejny. Úsledky jsou byly jasné. Měněj a měněj lůži v Ukrajině užívávět zachopěnka vejny ruštinu a korec komunikace v sociálních médiách. Uvyša ve celém postsovětském rumě pokazují na důjko dobné vecvabění statusa rusojské rece. V gospodárském obuku jo je její pozícia přitom mecnější. Z kulturného hledání za upytňoš šuží rošeně k svéje identiše. Kšac pe kšacu se teke relikty sovětského a rusojského koloniálného kněžiňa vedperaju. Nejvěci výdobné je to snaž na kyrilickém alfabeši, kterýž jo byl etablirované ve šikných postsovětských krajach. Ved politické změny ve živiš na šťastu živiš jasetech letách jsou však iniciativy za jogo vetrošeně. Ve tom, až například pošitý v Uzbekistáně paralelní obej, kyrilický a latinský alfabet, kše v Kazachstáně až do leta 2001 čižašťa přejš na latinský alfabet. Ale tak v Evropě ukňu přibírajúce měně ve sobou rusojskou rec. Miastem ve šikných statách sa ketareš předlaže pla statistického amta Europejské unie Eurostat date pedavajú v sekundárnym schéžinku jaden v šulách ceši engelsku ako rusojskou rec. K tomu přijdu také nutší kounopolitické represálie v rusojské, ketareš sužilo nejknižarstvové organizácie NGO cenili nemežné. Nímská akademická umina DAAD například jo zakencila svoju prezencu v rusojské a rozdávání stipendiů, zatem ako jsou rusojské zastojnstva zastopňovali DAAD ako nevítanou organizáciu. Do obšestaša direktného žila DAAD v rusojské jsou v rámiku iniciativy Go East ako sledne spěchovali každé leto přebyvání v Rusojské federácii za 200 nímských studírujúcich a vědomnostníků. Ved obrošenie ved každické kooperácie z boka rusojské a paušálne ved pokazanie kolektívneho petiacora sú šereniu a spěchovaniu rusojské rece viacej škede naperali ako pomegali. A s tým je příchod rusojské rěce zvenka rusojské žínca doplně vetverjony.

0: Jonintos, to a šes žaset liet, až hoše buski duchta, spisova šel a komponist Kurt Kanauke jo se narožil. Ve svojich operách a spionych grašach jo venteke tematizirovao to živiny Serbu. Jogo spise vet dolnych vúžicanario su nacistiske zastojnstva zakazali a přisamem doponje znicili. Jadnu jogo stvorbu svyše šo ninto, na žicinje jadnogo přisvucharja.
1: Ja som Marko Meškák, ja žijom v RCV na Přestajarju za dolnoserbšinu a jo, ja som navuknul graš klavír. A latok som tak zaujímavé od serbských komponistov nieco slyšaš. A napríklad od kneza Kanauka, to by si všel jeden spiel.
0: No, a sme ubrali tož ten klavírový kus Kurta Kanaukego ga Ria Nevieste. Na klavírie grajo Helge Langhoff.

V juniju ma česká krajaka Libuše Šafránková narodne a teke smiatne žen, což jo ten týždeň gožba za našu muziku týždňa. Jadno leto zatem, ako jo byl jej bajkový film či vorešky za popielinku tak úspešne, jo vena grała sobu v požívabnej komédii. Film Kak deš zálaš doktor Mráčka, abo Koinc vodných mužov v Čechách. Jadna vod slednych vodných mužach v Čechách. Jo, a my spíšeme nento z filmu Vie muziky ten spiu, jo ta knižna znała togo muskego, znała pana pána. Ten spiu jo byl v Česky veľkým úspešne. Spívate ho Helena Vondráčková a Václav Neckáš a v komentárach pod YouTube-klipom som rovno citava jeden z najlepších spívov Vondráčkové. A přigledarie tam také žinca hoščí se domysliu na Libuše Šafránkovú.